Bil na šestče. No a tuž podatimo raz na to, što nam vedrarjo za dženstniši džen abo za nuwy tydžen wjesća kurja bo najprej raz, jako zazbija, haj, to možu tyšo prođe rec, jako smi z Matijom tu nadžewo jewoj, tosta kurjava na pučach a na drohach tuž na kužte pat kič pujče, ručeš pak so tuta zbinje, zmijeme tuž to svonca a jenoš malom ručelu, Dženca vostanje sucho, a to při maksimálně 21 stopňach v Horní Vúžice. Tež júce a sredu zmijeme ráno najprve raz z kurjavu líčič, potom pak očakuje nás znova svunčný dní, vostane tež júce a sredu sucho při 21 do 23 stopňach. Od štvrtka sem má byť potom nohaj trochu pokmúrenejšie s nekotrými mručele, močelami, od štvrtka popodňa môže sa potom tiež dešťovať, švíle oni nám viesča, k tomu má byť práve vici kojte a tiež, no aj minimálne, kvôdnišo 20 stopňu nás od štvrtka sem očakuje.

Jedno wobchadn wětsku za was mam, a to potrichi wěl za našu lubowanu A4, wo dźensnišeho mjenujce hač do 15. oktobra po tekim 10 dňu, zaurije so pola Budyšina zapada do směra na Zorjec, tak rec tam na autodroze. Nimo toho wědže so wobchad na městnje kovo wokuo Twarnišća na tute městnje, jenož hišče po jedni čare a nic po dvěmaj, kajž sme to hevak zvučeni, to rěka, že může vo dženstnišeho sem tam šitko trochu dlije trač na A4 pola Budyšina zapada, smír Zorjelc. To pak nepotrichi nitko nydom votranja ten autodrow, ale hakle vod dživečich, so ona na tute městnje zaurie a jenež ište přes jednu čaru vědže. A to runja vod dženstnišo, ale to jenež hač do srede, so tyž pola Otendorfa okryle tvári a tyž to na smír Zorjelc, tyž tu jistnu ponovia, tyž tam můžeči jenež po jedni čare nakviniječ.

Wo dualu spiewaše tu runje Marko Smoa, a za nošte to hižo zwyšeli Drježdżens Monarchs, su sobotu w niemskej futboluje Lize přesvědčili, su z tym niemscy mištrojo po finalnej rie w Drježdżenach doma vosta pokalti šnydom Drježdżenach, přetož přesadžichu sa Monarchs přečivo podstupimskim Royals. Vulga party by wiezo po rie za dobe čverju spřijotowana, ale kajž starší a dziedojo a woki modostnym rade praja, štujšce fetvač muže nedželu tež kemši hič. A haj, samo Monarchs to tak činja. Křesćenjo tima su menujce sobotu po rie išče pravje fetovali a nedželu potom jako džak romadže tež nakemši šli. Kak je to klopvalo? Dre z energy drinkom po tej party noce, tak oni sami praja.

0: Lube dźěći, dobre ranje. Nas, čo da si dźensa jižo porjadne svoje wuši wumili? Što drježeći tule wopisuje? Kečbu.
1: Tam může něco nutka být.
2: To dáme ve všelakových barvách.
3: Například nějaká mušla, nebo jiná malá figurka. To dáme vatky a krute, a běžíte.
2: To dáme ve všelakových formách.
4: Jako klock, nebo ve bleží.
5: To celé všelakování.
6: Za lavendlom, nebo citronu.
7: To nucháte z druhé kuskaj oranža.
8: Abo kaž kvitky.
9: Abo za vanilu.
10: Abo kaž růže.
11: Abo kaž truskajce.
12: To může jen samčič asi tež kupič.
13: V starých časách jsou tedy draste pokali s tým. S tým jsou jen ty kupa.
14: Vosemič, abo čeho, abo ruce.
15: To jen do vanečiny.
16: To dávete za zvířata.
17: Když jen to dávete, jsou to celé písané buchore.
18: To je ty za cvoču.
19: Přes to může jen si buco humuč.
20: Makuji vykupili.
21: Oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne.
0: Na, wiesz czy da, co je tu minene? Jeli haj, potom napisajcie nam prawu wotmu znano na kartu, a strzelcie ju tu k nam do rozwosu studia MDR Serbski Rozwos, postowe nam jest to cisło Cibudyszynie, albo dzicie na naszą internetną stronę mdrserbski-program.de. Tam możecie womiry jeszcze raz co wohudanczko słuchać, jeli nie tylko se niszcze cele wieszczy, a mierzo możecie nam też direktnie wotam wotmu przyposłać. Sobotu potom přeradži vám Dundak na podževečích pravú odmluvu a do večeri abo do večerce kývatejš riane myto. Veľa úspecha vám, ľubé deti!

No a čeho dla měli tam, abo tam hič, to vám nětko přeradžu našich pokivach. Dosť poskytka měnice mamy dženca rano 10 menšinu do 7. Najprve raz měli se dženca večer doma 8. Radio Zadkulu zapíknuć. Moda žuma vusova dženca zase od 8. hač do 10. a vinuje so Harry Potteri. Dženca přeprošuje komeja vás na přednošk se svom mjez Eufratom a Tigrisom. Benno Bilk pučuje z vami po Kuwajče, Iraku a Kurdiske večer na po 8. radvorskim svodinku. Dalši termin v Radvorju večer z Šajatovičom. Šadovicom, Varić s domjacimi birnami je poskyt k vyrjeđe krabatovo tydženja dženca dvorništu inkluzije od napopečih do večera dživečih, to reka najprede Varić přijatovač, potom vizo jesč. Ja to vizo ne bi išče šitko s kulinariskimi poskytkami krabatovo tydženja. Kolesovarska tura ze šimi peč s mysvami je juce od dopudnja 10. do 2. planovana. Start je v kloštri Marina Vesta Pančica Kukovje a to při studni. Mjesačne zromadne spjevanje zjazka serbskih spjevarskih tovarstvov od mjeso juca a to kež přeco večer 6. v korovi rumnosti Serbskeho ludova ansambla. A keč bu sredu ne budže přednošk Andreasa Hanuša v auli šule Čišinského. Termin so nakvata, a so potom vizatiš pravi borze tu pola nas z dželi. A v Rajbicach sče štvrtk přeprošeni na regionalne povovanske wiki do šule. Hač do večera 6. su vustajerjo tam namjestnje. Tam přednošuje so mjestrujem tiež vo financach a štrukturni zminje.

Niemale 100 Jecherkow a Jecherjow ze 100 Apostel Konjemi z Sakskeje a Berlina Braniborskeje je so wčera a tež sobotu w Kulowje na pěća postatym jechanskim a skakanskim turnierje wobdźeliło. Tutun turnier šako bě so nakwatał, dokež bě so w lěćo horcoty dla přesunow. Wólke myto při skakanju klasy M wčera popołudniu te doby Dana Burgmeier z Žilowa z jednačeletnym Wurje Sanzom, stoische nimmste Wallachom, kel etalon. Andrej Schlegel, wot konjaco sportuber Dowarstwa Šešo, bu z vosemlitnem Wallachom Minzerom w samsnem Prowanju Cetschi. Haja dwojne dobyčene dom, des wiecze štaj Gulocanze, Lena Altenkampec a Sarah Friedrichec při skakanju Klasse E.

Přesnač menšino do napo 90 je a tu mam nečko nohaj krotki update ze cirkvje z vulkých redorec, tuta šako by so nažel, jižo před cijomi letami 2020 po takým odpaliva a jasne by nedom zo cedža cirky znova natvarič, za to maja nečko finálny načísk, nimalo hotovy, Znano moli so prenje dživa knova na tvari cirkvje, hižo sreč přichodneho leta za hič, tak zdjeli to tvarski spolnomocnjene cirkvinskeho předstej, čerstva na naprašovanje, ale kaj šponi tež pisaja, dobi za to najprede kletu spočat kleta tvarska dolnost, tež předležeč, hakle potom je vopravdže možno kletu sreč leta tež s knova na tvarom započeč.

0: Z dypkom 5 minut činu do na podźiwiećich je. A tu ješ je čas za dźěći. Na dźěći sčeda se dźęca hižo tak porjadnje swoje wuši wumyli. Tute na kóždy pad trebače, zabyšće słyšeli, što dźěći tule wopisuje.
1: Tam může něco nutka být.
2: To dáme ve všelakových barvách.
3: Například nějaká mušla, nebo jiná malá figurka. To dáme vatky a krute, a běžíte.
2: To dáme ve všelakových formách.
4: Jako klock, nebo ve bleží.
5: To celé všelakování.
6: Za lavendlom, nebo citronu.
7: To nucháte z druhé kuskaj oranža.
8: Abo kaž kvitky.
9: Abo za vanilu.
10: Abo kaž růže.
11: Abo kaž truskajce.
12: To může jen samčič asi tež kupič.
13: V starých časách jsou tedy draste pokaliste.
14: S tím jsou jen ty kupa.
15: Vlasy myč, abo čeho, abo ruce.
16: To jen do vanečiny.
17: To dávajte za zvířata.
18: Když jen to dávajte, jsou to celé písané buchore.
19: To je ty za cvoču.
20: Se z toho může jen si buco pomoč.
21: Makuji, že vykupili.
22: Oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, čiriri von.
0: No a já ještě mám další pokyu z četu věc na kůždy pat dženca hižo wužiwali. Wiesz, co Danitko, što je minne, što su dzieci tule wopisowali? Jeli haj, potem chcemy od was wiedzą prawą wotmowu słyszeć. Napisajcie nam prawą wotmowu na kartu, a strzelcie ją na MDR Serbski Rozwoz postowe na miasto Cisło Ci Budyszynie albo w upięcie formular na naszej internetowej stronie pod serbski-program.dyp.de namakać cywy hodanczko tyś jeszcze raz online, to możecie je w omierze słuchać, czyli nie jest czynny dom w uchodali, a wiedzą możecie nam też w tam nydom w odmówu przypusywać. Sobotu przeradzi wam potem dundak na podziewieczych prawo w odmówu, a wiedzą przeradzi nam też sztu, se riane myto wudobydze.

Nejrednejše babine lešo sme doživili na koncu tyženja. Při časnem wjedrje sme mogli to a druge doživić w přiroze, w muzejach, pytkowym niebiom albo hynži. A dokolaška, nie ma šašo šuži byš, jo derje, až čo zašatovali náš program, myka sme teke duce byli s mikrofonom net vám gronim, co za vás przygotovali sme. Ja som Anja Kochoč, no co vám, życu vám wiele wiasela při przysłuchaniu.

0: RTB Serbski program Powieści
1: Droga przez Balbucku Uszynu wedojo Szysza. We lubniu je krzy zieliś nabranki z udobywania nuch energiju a bużo kamera live uszczela żywienie przy Liszkojskim jazoje. To a dalszne pojeści mamy nento za was przy mikrofonie jo Stefani Krautzholz. Droga przez Balbucku Uszynu na krótkie rzeczo wetpicnia wedojo obnowiona. To przytrafio wytres drogi miazy Gatojskim Rozwiaselinskim Parkom aż do Barbuka. Droga, gdy szersze wedłaś, je krzoma wedio stabilizirowana. Na taki pat, gdy auta ljaszczy myc w samskim casu jeż wed oboma smiroma. Gatojska gmina jo to planowanie jużo do nadoka dala, a wytpowiedne przosby pla zagronitych zastojnstwo bieży. To cele bużo nikak 800 a 1000 euro zaplasiš. Zachopiš tvariš kši išči letosa. Miščanski parlament v Ljubnu je, co šikne miščanske žele občiliš na svejih nabrankach z odobovanja takih energijo, kateriš su za obnovenje comne, erneuerbare energijin. Suma, die wird tuchelnach 5 Euro pro Obydlaja, bekschatzowaš na 60 Euro za ten witpowiedne miščanski žel. Kazen předpíšo v Bramborskej, až obgospodaje zolánych a většových záložků, kde je pětrefionným gmínám výstu zumu zaplašíš. Tady se stáš, kaž měščanský etá je dovolené a urunané. Ještě to je jano vytklid. V Ljubňovském měščanském parlamentě budu v toho dále pědaš v tom týžiňu. V Choszebusu Tichtuju lecojo při Liškojskim jazoje, Nímski Kotbusa Ostsee, stajíš webkem a na taki pát pokazáš, co se čoj při tom jazoje a kake to vědrojo. Choszebuski měščanský parlament obradujo v toho víče a dej snaž zastojnstvoju nadoktaš, aby zgromadně s formuliak přebytovali opciu stajenia takeje kamery. Ako přicunu gronje, až taki lajfkem maju v vele turistických stronach a až to tujo marketingoju toho jazora. Nejprve musí gledaš, že ta kamera by mogala stojaš a co to všechno plaši a kak to funkcionirujo se štítom datu. Autonomne jezdženje, to groni auta abo busy bez šofira, stajaju v okresu Gneblota Lužica do fokusa. Nejprve bužo měščanský parlament v Ljubnoje ten týždeň daš zastojnstvo ju nadok, aby zgromadně s tým okresom a s městom zlou komorou gledali, kak mogu se pracovat vo spěchovanie autonomnego jezdženia pla zvězkového ministerstva za obchat. Kaž to spěchovanie se neražijo, kši druge možnosti namykaš, aby přeptovali potenciál autonomnego jezdženia za zjavný obchat. To ministerstvo spichujo takie idee, dokoliaż wysebne nalanje filuju cesto jeżdżaje za busy. Pietk su we byli wyże zaswiczili swoje kulturne dwoniszczo. Z takim ma ta stara dwoniszczoła twar z leta 1869 nuły nadok. Dwoniszczo z takim niamawicy swojej jatnuczki nadok w zwisku ze zeleznicy, ale obszymiło nento biblioteku, kafiuniu a zal za zaredowania. Jestnicki mogą już o nadali kupić, a zjawna tuleta o tekijo. Bela wyda jo kupila to dwoniszczo już 2013, a jo dalo jo przetwarisz wytkęca leta 2023 czasem. Tarskie żyla su dogromady plaszyli 8,2 milionu euro. Miesto jo zaplašilo 60% v toho. Zbytk jo přišel ako spichivajnske penize v Nímskego zvieska.
0: Jadro.
1: Žinca žajčo jo klusta kurjava ležala na lukach a drogach. Mokšeše luft nebeva. Žinca a viče nebužo se na žeden pat paraš. Temperatury znanje tuholu iši vici v babinego leša. A 20 gradu bužo slunsko nam ogriš luft a ljavnu žinca a viče. Temperature znanje tuholu išči vici v babini goliša. 22 gradu bužo slunsko nam ogriš luft a ljavnu žinca a viče. Nadali nejo vetviže šmroz.

Manfred Richter z Wieži Žinca Trebinje svědčí a ve svém žase ten národný žen cvonky tovaristva Njepilic dvar v Rónem vám učobně gratuluju. V Nižice vám dopříchod da strově mec derimieše a vjasový bostakový svěžin. Máme za vás cesnu štucku z vašego regiona ve vašom slepjanskem sarskem dialekše Vytkupky Kulesko.

0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczór, Mojina.
2: Sadgula.
3: Knini Sadgula, MDR Morda Joma, Bustowe Namestotzi, Little Budeschin, Wuzica.
4: Česčena knini Sadgula. Wieselime so vám z Dželičmoc, zošče za přichodne dve hodinje do magiskeho svita Hogwarts přiozata. Vaše svuchoki a svuchorjo su půčke pravemu nastupništu namakali a sedža hižo v čaru v zakuzvanem expresu. Cíl dženznišie jizbe? Hogwarts, dženca vůzačne vosrič Vůžice. Potekim kuzvorske kije s přijotovanem meč a prošu na to dživač, zoso za čas jizby žane suho z vokna nepušča. Přetož v přichodnemaj hodinomaj buče pola nás trošku magiske.
3: Vítajče do Hogwarts Expressa. Přichodna stácia Hogwarts Vůžica.
2: Sadgula.

0: Kaž smy vam runje povedali, HBO Max startuje hodę ze swojej nowej serii Harry Potteru, story knio wostanie, ale kak budże wuhotowanie, efekty a tak dale, to nicht tu niewe, a wiele so tuka, trailery dadza hižo prini začišć.
1: Wy so chcemy też wiedzieć, co si wy o tej serii myslicie.
0: A to dla jeso Lucian Schuta na pucz podał, a za was praszał.
2: Sym so za was z moim kuzłowskim kijom zmieną mikrofon na pucz podał, a za was mnie z drugim praszał, co to za was woznamienia z Winjeteka nowa seria, a hać to docela trebamy.
3: Ja sam poprawam jen fan o tym, dokuž sem jak až prajne te knihy čítala a přesto ja som jara na to veslu, dokuž bon vizo jac mysna za detaily a dajkeno što jo.
4: Vizo sú te staré filmy nostalgice, ale jedna nová séria si ja musu jo ty nešto zajímavo za jedno Harry Potter fana.
5: To je schon fajn, so přes tu novú sériu dajú ja zase zase nové vitsky, ktoré nieke snadno nie sú ve tých filmách boli, ktoré sú boli pa ve tých knihách. Ale ja prajem, te filmu buchu poprom dosal, ja to nie tak vážne, so jedna nová séria přijde.
2: Tež, když se většina z vás přišem sériu obhľada, dává autorky dla kritika na sérii.
6: Dokéž ta autorka J.K. Rowling v posledných letách jara problematická je hodvala, ale píše tiež od započátka sem zno rasistická v jejich knihách, redujem prajč, ta jenička asiatická holce, tam je Cho Chang rikala, alzo mě to kus stereotypiska, ale tež nieke v posledných letách je ona so jara transfobiska a homofobiska stava. Napríklad, šo štož so přes tuto novú sériu eben, što ona dostane, ona bude do transfeindlich organizáciu dať, štož eben, to je tak hupo, to nedoví buď.
2: A duž máme nitko série mesto filmu, máme vizor tež viste zmine. To odlach chcúš vidieť, što doby v sériách vostač abo hinak byť.
4: Ja sam to minę na zobuchu, że to byli schon tun so Hauptstoryline, tam nutzka mieć wotok knio, ha nic przewyle nur k tomu czynć.
3: So in na show musli, na przykład na jac figury, gich su sobą einfach won wosteli, a gich su poprom deara ważne. Also so einfach jena knia jac misnoma, also so mużin na show musli, a nedubin tun story nikak skrucić, to gisch tun czas nedosel.
5: Ja den Preis mir so schätze Jahre lube oder ich ja dann in so Magie a shit got like in so fein Pokersauer alle was mit dich Chester Schellacore Kische a mi bu so Jahre lube ja li nebu so scheuenus Worte Gryffindor Werter alles nano de damne Kische wo so jetz Pokersal jetz sich Charaktere Pokersal ja statt like nicht
2: Schanze Bücher Serie Satomili Schako je nicht jetz Chassa hat für Film mach
1: Hat se serio netko wobladać, abo nic je wyso wam przerostajeno.
0: Ale za naju mużu prajš, zo se tutu zawyszcze wobladamoj, a to w samsnych outfitach gęszczęca, abo Hanna?
1: Hoj.
0: Dumbledore je hižo praju, w najciemniejszych czasach możemy zbożo namakać.
1: Jeli, nicht tu switzu zaswyczi.
0: A jeli nicht tu switzu nie zaswyczi?
1: Potom pomalu mozu.

0: Předstajće si, lěčne prózdniny są nimo, nowe šulske lěto so započnje a nadobo čaka pola was doma list.
1: Nic nikajki, přeprošenje do Hogwartsa.
0: Jenož njewiedźe puć štum kročke nastupništu 9 a 3 štvorčiny, ale direktnje do rjadoniske stydy Jany Mirčinkoveje, všako so runje z džajkim listom za jeje šulorki a šulorjov šulske lěto započnje.
1: Zajmała a magiska idea, to laka ještě takhle z idejemi je, nastavati štuta z vysto problema.
2: Jsem v opodě přeco zase o tym přemyslova, što da boja mua se šulorami činč, kotru knihu da budžemo nek skončne čitač ve šuli. Když ja s to ukađam, so jem šulero s tym vopođe od prvne do posledne sade popane ha, dostane ha. Sem pon popravna to šišva, so dobi to jedna kniha buč, kotruž ja sama rade čitam. Hebak ja nedočinu nekajku škuli motivaciju tým džičom, modostným šulorám štýšte šec dále sposredkovač. A v tým vokomiku je sa tak rec vozrodžíva tá idea, že ja Harry Potter zám.
0: Po všem zdáču byl kúzvo kytro spíšne skutkovalo, hiže po prvným šulským dňu přinesiechu džiči svojské Harry Potter vice sobu.
1: Tola kúzvanský svit Harry Pottera by veľa viac hač dekorácia. Přes Harrya, Hermine, Ron a Co. zeznaja šulorio zmužitosť, přečestvo, lojalnosť a figúry, v kotrých môžachu sa zasa namakať.
2: To je mi vopravde jara pozitivne nadpanuo, što je znači, su dječi jara dere reagovali, jo. So mi ješi kužde ze stoch vonoch v osobu viste kajkošče, kiš je abo ju v osebe vopisuje. Napšikvat bi Ron tun, kiš mi ješi ve mate nesmjerno vujke čeže. No, a to su teke vitski, te Hermine jenci musu na šulskim polu te šo jednore pane, ha ta jo mudra, ha ta ha šo z lohkosću bere, ale ona mi ješ na započatku vulke češe tam vopravdje přečestva natvarić ve te šuli. Tene hodnote, kiš jo jen tam musu bu zatvarić, te su tak vurostli ze čitanom te knihe, ha to su taj kivetski, kiš su mi jara pozitivne nadpaneli.
0: Započało je so kuzwo w wuczbie Niemczyny, czytanie, pisanie, gramatika. Wszystko dosta swojski mały Hogwartsowy touch.
1: Tola spiesznie neby Harry Potter janusz w Niemczyny tema, ale nastawachu kuzwo z kekije w szporcze so kwiedeczraje, a wiele ideo dzieci samo sobie wujewachu.
0: A potom poradzi so znano najczęsze kuzwo z cywa, dzieci chcuchu dobrowolnie czytać a pisać.
2: Mir to, ja si musím ta příčina, čerla ja praju, ja to někdy dále činu v dalších letnikách. Jo, vopravdě ta, zo se mě putva, zo jo ta motivácia rune na polu čítana, jara vůjka boha. A to ty mi někdy zase nadpane, to nebě žan junkrutne stav tam v zajšem přeběhu, ale to jo vopravdě tak, zo ty děči jara ráde do toho čítanského časa jdu. A když tu na, dla nekajkých příčinů dopanají no prečpane, to je za všetké děti je velký problém. Možná dženca nejsme čítali. Also to je vopravdě tak, ty děti jsou celý čítač a to by ty největší, co jsme mohli docpět. A ty jsou tyž započeli jace písač, od samopísač. Já jsem měla děti, kdy jsou listy písali v kohut. Also děti jsou vopravdě tyž naraz ideje měli jace fantazie, tam dále plést.
1: A šo to celé bez kuzvarského kia?
0: Přičímž při tutej motivácii to si nesem celé vysta.
3: Aj...

0: zaswyšu, realiće zaso přizynju.
1: Lube šulerki, lube šulerjo.
2: To že zaso přeco jeszcze připosłuchaki a připosłucharjo.
1: Daleđe z wučbu.
2: Wusowanjom.
1: Poladamy, što so zvonka Hogwarta w magiskim svitche hiszcze stawa, w kwedečuch stadionach čakaja na was najnowsze wuslitki.
2: A proszę žane klačare do studia. Rěčimy wo žonje, bez kotrjež nebychmy tu dženca wo Harry Potteru rěčavaj, J.K. Rowling.
1: Pomenujemy samo našo serbsko Harry Potterova.
2: Na koncu čaka na was skučka z cylindrom, kotra się bolšim zdaču z Azkabana wučeknęła.
1: To wszystko przewodzane od magiskich zynku.
2: Klaudioso?
3: Druga hodzina je so za Iwa, tu istcu vam netko. Repertoire druje hodziny. Posredkovač The Killers, maja Mr. Brightside za was. Serbska hučbnica spěła o čmě Milena Vočarec, Dačma.
4: Dačma, Dačma, tak vůjka je, a zimný věcík zadu mě. Bum půjči ješi zasypal, se sníjom šišky zamětal.
3: Skupina Tempo City zanese spěl Self-Aware.

0: Hanna, můžeš ty mi rěc, što je tu jeničký předmět, ve kterém Hermine nebyše najlepša?
1: Wizo, kus vás ke napoje. Te nemůžeme si nážel tuhle namyšet. Přidavky jsou věnžeské.
0: Čeho hladu bíme za to někajke ingredients z Londona trebač. Ve Vůžice máme všetko, što šporane kus vás treba.
1: Například luboštinský napoj, recept je celé jednore kvasná poljuka.
0: Jedna žica a ty vidíš jedno šišče v utrobičky, tom problém, do koho so zaladaš, to je případ.
1: Aha, nahaj, Luboš je stajne s rizikom zjazana.
0: Za pokročenoch máme potom tež Felix Felicis napoje z Boža.
1: Što je nucka?
0: To hišče njevime, recept zauważba za serbský lud hišče nie spichovala.
1: A potom máme hišče jeden napoj, kotrž je v Hogwartsu zakazane.
0: Jit.
1: Recept?
0: Cicina Radworske, Cicina Uri a Cicina Kuluske. Zmyšlč a tožno by.
1: Te wuskutki noch zu žen je zeznacz.

0: Zatkula.
1: Šropjec.
2: Tutum pjatk potajkim 9. oktobra sveči Radworska serbska šula ročnicu svojeho stoletnoho wobstača wočdonače. Do 17 hodzin wotmije so dvoru Svejdžen, tam je tež wustajnca přijotowana. V pjećech přidruží so program v tamnišej Slavihi večo v 19 hodzinach, s čeho ja potom reje z kapavu kontakt. Počelne deremeče postará so Radworský modžinský klub. 24. oktobra odmeja so kajš loni hižo kermušne rije v Krosčicach. V Hornikovom domje bude šitko přijotované, veselic meče so na rije z kapavu Logarytmus. Haj a doke so čas partijo bože konce kila, mam netko išče nekotre športové pokyvy. Kopajncu môže čase konce dženia v Ralbicach obladač, ranno je tam s hosčom. V Radvoriu čaká na vás serbský derby, SJ Nevelčice sú tam na vopeče, a když máte lož trošku ďalší puč na so zač, podajče so do Sepic, tam vojuja pančičanci, kopareho vod Cidrbky.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.

0: Halina, bóze je tak daloko a ty móžeš skónčnje swoje losy wróžić, kiž nětko hižo lito w swojej móžni přesvět nosiš.
1: Ohaj, kamuše. Měniš to še budu płaciła?
0: Ja nevím, ale spytała na kudže pat bych. Znajmenša máme za vás jednu duru za kově píče 2026.
1: A započínáme konc tyžina v Kulově. Tam pak treba če přeprošenje na kově. Čumpele tam menuce žene nimaja.
0: Za to pak tyže na to v Pančicach. Po zvučnem vášňu Svodka Kočka přijede, 25. oktobra soda potom pekarski tyžin. Pekarski tyžin, haj, snadno ty za niekotrych tyžin, ale pekarski tykan z jamenu w Kruščicach a tyž tam stija čupele.
1: Haj, a runie tak potom tyž 1. novembra w Woklecach ili tam nikoho nie znajecze, abo z kotrych pićny tyž přeco přeprošenje vás nedocpie, potom môžete pala naše hane na kovej pokuknúť a potom ište na horce vinko na čumpienach lapnúť.
0: Z čumpielem je potom raz jeden konc tyžina přestavka, vypáčenju tute menúce nimaja a tam mi netko tiež bohu, že žaden zadkula alebo žadna zadkula, ako domy si nepřinče kotruž boh moa doponuje resnúť.
1: Šancu za celenie rože za vašu vôľku ľubošť máte potom zaso 5. novembra v Radvorju.
0: Ale tobie tyś jeszcze hiżo posyna kiba 22 novembra dzień po skarżuance, jeszcze potem jeszcze dość fit do koniec na czumple, so do koniec na czumpele podać, a tam flintu runę dżerzyć.
1: Po takim to je plan litusich kiamuszu, za kogoś by się to netko przewele, przelat wam tyś jeszcze raz na Insta stajmy.

0: Z magiskeho swěta Harrya Pottera nětko do hinašeho strašného swěta TikToka. Tam a na druhých sociálnych sućach šěri so runje trend wo tak mjenowanej Cat in the Hat.
1: Poprawom je to figura z dźěćacije knihi, jenož online wupada wona runje cyle hinak jako strašna postawa z wowu kućki a čerwieno białym cylindrom, kotraž so w noce před domami, na drohach abo samo při šulach jewi.
0: Wiele z tutych video a wobrazu je z KI zhotowjene abo nastajne. Problem pak je, miastem su so tež ludźo jako Cat in the Hat straščili a strach šerili.
1: A z internetowego żota je tak miestem samo tema za szule a policję nastała.
0: Po takim jeli w nocy kuczku z cylindrom widzicie?
1: Potem snano lipie durie a w okna zaczynić.
0: To Halina nitko bych moj tu ten aparatczyk Dumbledora trabował, so bych moj tu w studiu swycu hasnował.
1: Te 3 sekundy nikt gdzieś się zmieje, chcę zapinaki te swyce stworzyć.
0: Nej, nic co potom naju čas zakomči moj, potom dobe moj z autom domoj lečeč a to tla te mogle vidjeć nesmeđa.
1: Ach, tyš tla dženca tešac nico neđiva po tom busovanju tu.
0: Nadere, da, dobru noc a nje nas trošče so, dož pola vas na zarođe juce rana auto vištome visa.
1: Nocku!
2: Doktore, sem přesvědčene za možu kuzvač.
1: A kak sče na to přišo?
2: Moje pene zase každý měsíc od samého zubě.